0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
1: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hey, this is Ava Max.
5: All the hits.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
8: Woo! Zlepši si náladu.
9: Hit Radio.
10: Senti. Allora, dammi la tua mano.

realize it.

0: děti do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší
2: na... Tisku levně CZ.
3: Náplně hned.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
3: Náplně hned.
4: Hit Radio.

0: Rádio City Brno.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Když život prudce zastaví...
2: Zase jsem ji našel v tramvaji.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
4: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
5: Na pořádný gastrozážitek.
4: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
5: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
4: Pivo pro holky i kluky.
5: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
4: Pivní stáj v Brně na Veveří.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou neděli, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Policie obvinila ženu z Klatovska z ohrožování výchovy mládeže. Její 14-letá dcera podle vyšetřovatelů zameškala ve škole téměř 900 hodin. Matka s ní navíc strávila 9 měsíců v Egyptě, kam původně odjeli na dovolenou. Případem se nyní zabývá státní zastupitelství. Podvodníci při prodeji ojetých aut přicházejí se novými triky. Kromě stočených tachometrů nebo falešných VIN kódů se objevuje i falšování data výroby, které může vůz výrazně prodražit. Podle společnosti CBA navíc zhruba každé čtvrté prověřované auto neprojde kontrolou. Odborníci upozorňují, že problémem mohou být i vážné havarované vozy nebo auta ve špatném technickém stavu, přestože mají čerstvou STK. Sport kanoista Martin Fuchsa obhájil na mistrovství světa stříbro na 500 a celkově získal 18. medaili ze světových šampionátů. Zatímco loni ho v Miláně přečel Rus Zachar Petrov, v Poznani o 24 setin porazil Brazilec Isaac Queiroz. Denisa Řáhová ve stejné disciplíně zaznamenala 6. místem nejlepší výsledek na mistrovství světa ve své kariéře. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Zažijte atmosféru obnovených starobylých krovů a objevte to nejzajímavější z kostela svatého Jakuba v Brně. Průvodci vám budou osobnosti z řad brněnských herců a moderátorů. Okouzlí vás mimo jiné historické krovy s multimediálním příběhem i panoramatickou vyhlídkou na Brno. Třeba už tuto neděli z Brna Jitka Valášková.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
7: Dnes čekáme oblačno až polojasno ráno, místy i zvětšenou oblačnost, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť. Dnešní maximální teploty, a to zejména na Moravě, se budou blížit až ke 30 stupňům Celsia.
9: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
10: Dobré ráno, kdo se nám to vrátil?
7: Leonka!
10: Hezké dobré ráno, napište nám, kdo stáváte s námi. Summer Party pokračuje až do dnešních 18 hodin, tak vstáváme a jdeme zpívat a tančit.

0: Elton John, Dua Lipa, dobré ráno, 9 minutek po 7. Tak co ty, špunte, chyběla jsem ti?
1: No byl tady neskutečný klídek včera. I posluchači vlastně psali, jestli se vrátíš ještě, že doufaj, že už se nevrátí.
0: No to já kecáš, protože já jsem si tady četla ty zprávy. Takže
1: já si dělám srandu, tak Kuba to nesmazal.
0: Ne.
1: To je, já mu budu muset
0: to, ono to smazat ani nejde tady, víš?
1: Ne, tak samozřejmě, ale když naskočí sobota a tak, tak vždycky k tomu prostě patříš ty. Takže já si myslím, že i posluchači si včera říkali, a co se to děje, kde je Leonka, že jo? Jo, a myslím si jako bez srandy, že někdo to třeba i vypnulo, jak slyšeli mě, říkali, ale Leonka tady není.
0: Vy jste byli skvělí, já Kubíka miluju, takže myslím si, že to byla skvělá náhrada, nebo nechci říkat ani náhrada, ale prostě každý z nás moderátorů jsme úplně jiný, ale zrovna Kubíka a tebe dohromady já strašně ráda poslouchám, takže jsem vás vlastně poslouchala i na cestě na Bezděz, protože já jsem byla na Hradek, takže jsem si užila pátek, sobota na letním festiáku Hrady a společně jsme vlastně zakončili léto. V rámci toho my hrajeme tady i dnešní summer party do dnešních 18 hodin, která trvá vlastně od pátečního odpoledne. Takže jak se nejlépe rozloučit s tím létem, než prostě s Hitrádiem, summer party, taky s letním festiákem Hrady CZ, kde jsme skončili včera. Mám trošku takovej jako vyřvaný hlas, ale bylo to boží. K tomu se ještě dneska vrátíme. Každopádně nejlepší letní hity za posledních 30 let. Co to je u tebe, když se prostě řekne summer party? Jaký hit ty si vybavíš? Já vím, že ty miluješ Lunu a tu jsme ti hráli tady na start. Vlastně dnešního rána. Tak jaký je pro tebe typický letní song?
1: Tak hele, já mám rád tak taky to Bailando, Bailando.
0: To je taky Luna.
1: Jo, a jo, taky. A včera nám tady hrálo, ale taky nevím interpreta, to se omlouvám, taky to.
0: Tak to zanotuj.
1: This is nothing my summer jam. Takže teď z hlavy mi naskočily tyhle skladby, možná bych za týden řekl něco jinýho. A co máš ty za skladbu? Takhle zavřeš oči a teď tě naskočí.
0: Lambada.
1: No tak třeba obě tyhle ty skladby prostě si dáme dneska.
0: 100% to zazní, každopádně co si dáme teď? Na probuzení je tohle úplně skvělý, ne? Spin Doctors, přátelé, Two Princess, taky Daša, Ostina, buďte s námi, vstávejte s námi a napište nám, co děláte, jestli už jste z hůru, jo? Tak hezké ráno.

Hezké dobré ráno, Dasha Austin doznělo z Eteru Hitrádia. Hrajeme to nejlepší za posledních 30 let, jinak tomu nebude ani za moment. Každopádně dnešní den, 30. srpen. Kdo pak dneska slaví narozeniny? Cameron Diaz, 50.

0: 54 let, je tak nádherná ženská. Miluju s ní film Prázdniny jako herečku. Co ty?
1: Mně se líbí něco na té Marie. A je tam taková...
0: Tam hraje, prosím tě, Jennifer Lopez, ale...
1: Ne, hraje...
0: Něco na... Ne, počkej, jo, a ta scénka, jak si dává ten gel nahoru
1: jo,
0: na
1: jo, to jsem, to mi teď hned... Na, protože já, když to řekneš to jméno, tak mi to hned naskočí. Samozřejmě v tom filmu to určitě byl jako šampon,
0: ale
1: že jo, ale...
0: víš, co se blíží? Podzimní období a můj nejoblíbenější
1: prázdniny,
0: film Prázdniny.
1: Kolikrát se opustíš, jenom září.
0: Já už jsem ho viděla za tenhle rok asi 20krát.
1: A jako...
0: Miluju ho prostě a vždycky v něm najdu takový uvědomění.
1: Teď, jestli se ti jako stává, když to vidíš, že vždycky si všimneš nějaký ano. nový maličkosti, kterou jsi předtím neviděla.
0: Stává.
1: Protože to je skvělý na tom, když se pustíte film, seriál znovu. Vždycky vám něco uniklo předtím, takže to je super.
0: Stává se mi to, takže Cameron Diaz dneska slaví taky fotbalista Pavel Nedvěd, 54 let.
1: Paja tak... Rolins. Paja Rolins slaví. Ne, Pavel.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Miláčci Miraj, Summer Love, včera na Bezdězu byli neuvěřitelní a udělali takovou show, prostě bylo to skvělý. Kdo jste tam byl s námi, rozhodně mi dáte za pravdu. Každopádně teď už Filip Lejček a ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Vysokohorský turista v červenci v rakouských Alpách našel batoh, který tam ležel 63 let. Zanechal jej tam dnes 86-letý muž, když se při túře po ledovci propadl do průrvy. Jeho samotného však tehdy kamarádi dokázali zachránit. Batoh byl ale hostí. Roboti znovu ukazují, že jejich schopnosti rychle rostou. Jeden z humanoidních robotů překonal světový rekord Usaina Bolta na 100 metrů. Nejde samozřejmě o rekord mezi lidmi, ale o ukázku toho, jak rychle se vyvíjí robotika. Vývojáři se snaží stroje naučit nejen chodit a běhat, ale také zvládat stále náročnější pohyby. A Nizozemsko bojuje s nezvyklým problémem. Zemi totiž zasáhl doslova nálet much a firmy zabývající se hubením škůdců hlásí mimořádně vysokou poptávku po svých službách. Za přemnožením stojí především dlouhotrvající vlny veder, které vytvořily ideální podmínky pro množení hmyzu. Někteří obyvatelé tak mají doma problém zbavit se až tisíců much.

0: Legendární song Life in the Street. Hezké dobré ráno, 7 hodin 42 minut aktuální čas. S vámi Lea, taky Filip Lejček, Bejček, Cejček. A vy naši posluchači, dobré ráno. Summer party pokračuje do dnešních 18 hodin. Před námi Tiesto, Roxette, Leony, moje jmenovkyně, no taky oblíbený hit Golden a spousty další skvělé muziky, tak rozhodně vstávejte s námi. A pokud někdo snídáte, dobrou chuť, pokud někdo makáte, my jsme v tom s vámi.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Hit Radio.

0: že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví.
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci.
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví.
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásné nedělní ráno, je 8 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Většina státních hradů a zámků dnes nabízí prohlídky zdarma. Akce se koná po celé republice a podle údajů Národního památkového ústavu už byla velká část kapacity vyčerpána. Zájemci by si proto měli před cestou ověřit, jestli je na vybraném místě ještě volno. Odborníci zároveň varují před podvodníky, kteří se pokoušejí bezplatné vstupenky prodávat na internetu. NASA dnes plánuje vyslat do vesmíru nový teleskop, který má vědcům pomoci odhalit některé z největších záhad vesmíru. Přístroj bude hledat odpovědi na otázky spojené s vývojem vesmírných objektů a fungováním kosmu. Start je naplánovaný na dnešek a vědci od mise očekávají nová data, která by mohla posunout naše poznání vesmíru. Také na sport Jiří Lehečka dnes vstoupí do letošního US Open. Českého tenistu čeká v prvním kole Španěl Pablo Carreño Busta, kterého už letos jednou porazil. Naopak na Roland Garros v květnu zvítězil ve vzájemném souboji Španěl. Léčka je nasazený jako 19. hráč turnaje a utkání v New Yorku začíná v 17 hodin českého času. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Vrcholí brněnský Štetlfest, mezinárodní multižánrový festival židovské kultury, který propojuje historii, současnost, rodinnou paměť i živou komunitu. Pátý ročník láká tuto neděli mimo jiné na putování po stopách židovských synagog do židovské tržnice nebo na workshop k židovským zvykům. Z Brna Jitka Valášková.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
6: Dnes čekáme polojasno až oblačno, ráno místy je zvětšenou oblačnost, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť. Odpolední maxima to hlavně na Moravě až 30 stupňů Celsia.
8: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
9: Jedeme, nezastavujeme, před námi Eva Farná, měl jsi mě vůbec rád, anebo bara, bara, bara, bere, bere, bere, Michal Telo. Pouštíme pro vás, teď, volume doprava, jdeme zpívat a tančit. Hezké ráno.

Eva Farná, měl jsi mě vůbec rád. Tohle rozhodně k letu patří. Hezké dobré ráno, 9 minutek po 8 hodině. My pokračujeme dál, protože před námi je píseň, kterou známe snad téměř úplně všichni. Já osobně si ji i ráda pouštím. Doma si u toho zpívám a tančím. Kdo by neznal Time of My Life od Billa a Jennifer. Je to song, který neodmyslitelně patří k filmu Hříšný tanec a ten známe opravdu všichni. A kdo při tomhle názvu nevidí Patrika Swayzeho, jak bere Jennifer Grey do náruče, jako by nebyl prostě, jo? Ten se asi právě probudil z 30-letého spánku, nebo nevím. Tak si prosím vás, pojďme dát tenhle legendární song k létu, lásce, tanci. Prostě baby nebude sedět v koutě. A možná i takový skvělý tip, jak zakončit to léto se skvělým filmem Hříšný tanec. Právě teď z Eteru Hit Rádia. A prosím vás, neskoušejte tu holubičku bez dozoru, jo? Maximálně ve vodě, jo? Tak bacha na to. Hezké ráno.

0: ráno, doufám, že se skvěle bavíte u muziky, kterou vám servírujeme, protože za chviličku se společně vrátíme do 90., kdy stačily 4 holky, pořádná melodie a jedno velké Never Ever. Kdo by neznal All Saints a jejich hit, který zná snad každý, kdo třeba někdy vlastnil takovou tu kazetu, CDčko, Walkmana, že jo, tam jsme si tu kazetu pouštěli, a nebo jsme si písničky nahrávali z rádia a modlili se, aby někdo jako já, moderátor z rádia, vám do toho prostě nekecal. Takže prosím vás, tohle a ještě mnohem více muziky za chvilku jenom pro vás. Hezké ráno.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. Zhubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Kafe. Ranní update.
1: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je ve světě nového. Letadlo kanadské společnosti Porter Airlines muselo před odletem zpět k bráně kvůli dítěti, které odmítalo sedět na svém místě a připoutat se. Posádka se ho společně s rodičem opakovaně snažila usadit, ale bez úspěchu. Let musel být nakonec zrušen a ostatní cestující se museli vrátit z letadla. V Japonsku se podařilo přesunout celý historický hrad a bez použití moderní těžké techniky. Stavba byla během rekonstrukce přemístěna tradičními metodami a za pomoci lidí. Jde o ukázku starého japonského stavitelství a také o připomínku toho, jak se v minulosti dokázali přesouvat obrovské konstrukce. Newyorská policie využila dron při pátrání po skupině teenagerů, kteří riskovali život takzvanými subway surfingem. Mladíci se vozili na střechách jedoucích soprav metra. Policisté je díky leteckým záběrům vypátrali a následně zatkli.
2: A my pokračujeme dál ve skvělé muzice letních hitů za posledních 30 let. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Hezké ráno.

0: Já jsem se učila tenkrát jako rozmlouvací cvičení, když jsem chtěla něco zaspívat nebo něco odříkat, nahrát si nějakou nahrávku. A znělo to asi takhle. A digi ding ding ding. Teď já, jo, hele. A digi din din din digi digi din din digi din din digi digi din digi din digi din digi din digi din digi din digi din. A díky vlastně Passion Fruit jsem se naučila tuhle tu takovou říkánku. Učím to i děti ve škole, protože jsem pedagog na konzervatoři a strašně mě tohle rozmlouvací cvičení baví. A prostě děkuju za to Passion Fruit. No a my si je za chvilku dáme i z Eteru Hit Rádia. Zkus to.
1: Ring ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding.
0: No. To není ring ding ding, to,
1: a co
0: je,
1: to je
0: digi din din din digi digin ding a pak zase digi den den den digi digin den
1: digi ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding
0: ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding.
2: Špičáku, ty nějak záříš?
3: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
2: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
3: Fakt?
2: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
4: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
3: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
5: Zoubáme! Je to nepopsatelný. Tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky.
7: CZ.

0: zpátky do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
2: tisku.cz. Náplně hned.
3: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti, a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
5: On air,
2: online
5: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou neděli, za 6 minut 9. hodina, pojďme na zprávy. Policie obvinila ženu z Klatovska z ohrožování výchovy mládeže. Její 14-letá dcera podle vyšetřovatelů zameškala ve škole téměř 900 hodin. Matka s ní navíc strávila 9 měsíců v Egyptě, kam původně odjeli na dovolenou. Případem se nyní zabývá státní zastupitelství. Podvodníci při prodejích ojetých aut přicházejí s novými triky. Kromě stočených tachometrů nebo falešných VIN kódů se objevuje i falšování data výroby, které může vůz výrazně prodražit. Podle společnosti CBA navíc zhruba každé čtvrté prověřované auto neprojde kontrolou. Odborníci upozorňují, že problémem můžou být i vážné havarované vozy nebo auta ve špatném technickém stavu, přestože mají čerstvou STK. A pojďme také na sport. Kanoista Martin Fuchsa obhájil na mistrovství světa stříbro na 500 a celkově získal 18. medaili ze světových šampionátů. Zatímco loni ho v Miláně předčil Rus Zachar Petrov, v Poznani ho o 24 setin porazil Brazilec Isaquias Queiroz. Denisa Řáhová ve stejné disciplíně zaznamenala 6. místo, nejlepší výsledek na mistrovství v její kariéře. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Nenechte si v neděli ujít Rybec Fest. Přijďte tak zakončit prázdniny na brněnskou riviéru a užít si den plný zábavy a skvělého programu pro celou rodinu. Nebude chybět ani charitativní běh. Taháky jsou i vystoupení Michala Nesvadby, tancování s Honzou Onderem nebo koncert kapely Mňáka až Ďorb. Z Brna Jitka Valášková.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: Dnes čekáme polojasno až oblačno, ještě teď dopoledne místy s většinou oblačnost, jen výjimečně se potom objeví přehánky nebo slabý déšť. Odpolední maxima dnes ještě opravdu letní, hlavně na Moravě, až 30 stupňů Celsia.
5: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
8: Tak my tu další hodinku Summer Party odstartujeme tak o 3 minutky dřív, než bychom chtěli normálně. Stala se mi tady taková chybička, ale to vůbec nevadí. Chyba mi se člověk co učí. Každopádně teď už ta slibovaná Kaoma Lambada letí za vámi.

0: ATC, My Heart Beats Like a Drum. Jedna z nejlepších devadesátkových kapel rozhodně nesmí chybět v našem playlistu naší Summer Party, která trvá do dnešních 18 hodin, tak rozhodně zůstaňte s námi a hlavně my se vám postaráme pro dnešní den o ten playlist, protože jak nejlépe zakončit léto, než takhle s hitrádiem a nejlepšími letními songy. Za chviličku Ed Sheeran nebo Cyril a taky se bude roztáčet kolo narozeninové rulety a já jenom, ano, Filipe, pomoc! Já mám z toho bez děze úplně zamotaný jazyk dneska, jak jsem naspala asi dvě
1: hodinky. Ale nevím, co jsi chtěla říct, ale podle mě jsi chtěla říct, že dneska totiž máme
0: dvě
1: takový
0: rulety.
1: Narozeninový speciál, že máme dvojitou porci, protože ruletu dělá jenom Leonka tady, takže ano. S Kubikem jsme včera nemohli dělat ruletku, takže dneska dostanete dvě možnosti se dovolat.
0: Je to tak, Filipku, děkuji za záchranu, prostě říkám, já jsem tak společensky unavená, ale zároveň jsem se sem strašně těšila, že si říkám, ty brďo, nemůžu to těm posluchačům udělat, musím dneska jít do práce, vysílat, protože já hudbu miluju, tak mi promiňte dneska občasný zamotání jazyka. Každopádně, jak říká Filip, dvě narozeninové rulety čekají na někoho z vás a ta jedna už bude za moment. Teď už Ed Sheeran, Bad Habits, hezké dopolko.

0: Stumbling in Cyril, Hit Radio stále s vámi. No a první kolo narození nové rulety se bude roztáčet za několik málo okamžiků. Tak pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl, bude mít narozeniny a ještě jste se k nám nedovolali, protože my tady všechno vidíme a hlídáme, tak je to ideální pro vás. 800 937 937 volat můžete právě teď.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Šrouby a Matice, Mandraže. I tohle vám hrajeme. Ale teď už jdeme roztáčet kolo narození nové rulety pro někoho z vás, protože já vím tady s Filipem, že máme na telefonu milý pozitivní ženský hlásek. Halo, halo, kdo tam?
1: Ahoj, tady Lucka.
0: Ahoj, Lucinko. Jak se máme, co děláme?
1: Máme se dobře, jsem úplně vyklepaná, nečekala jsem, že mi to vezmete a jedeme na focení, jedeme pracovat.
0: Na focení, ty jsi fotografka?
1: Ano.
0: To je krásný, a odkud?
1: Kousek od Heřmanovýho Městce.
0: A to je kde?
1: Pardubicek rodím.
0: Tak to je kousíček, to není tak daleko.
1: Jo.
0: Každopádně tak krásnou pracovní sobotu tady s Filipem přijeme. Můžeš teda přijet někdy i k nám, třeba tady do studia Hit Rádia.
1: Není neděle.
0: Můžeme se vyfotit všichni dohromady.
1: Není neděle.
0: A co jsem řekla? Sobotu?
1: Sobotu.
0: Fakt? No vidíš, já jsem se zasekla na Bezdězu, protože já jsem pátek sobota moderovala Hrady CZ na Bezdězu, kde jsme taky jedním z hlavních mediálních partnerů a nějak jsem tam asi zůstala ještě mocky.
1: Já jsem zasekla, asi nejdu blbej den, v pohodě.
0: To se omlouvám, jestli jsem tě zmátla. Každopádně nám prozraď, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: Měl manžel teďka v pátek 28.
0: 28. Jak dlouho jste svoji?
1: No, 2011.
0: To se narodil let. Můj syn, takže 15 let. To je krásný. A jaké narozeniny nebo kolikáté?
1: 42.
0: 42. Tak to jsme asi vrstevníci, 90. Nesmrtelný.
1: Jo, jo, jo, ty nejlepší.
0: Každopádně nám prozrať ještě jméno.
1: Lukáš.
0: Lukáš, je tam s tebou?
1: Ne, není. Ne. Jsem dostala doma od třetí.
0: Dobře.
1: Ale já si myslím, že ještě spěj.
0: Dobře, tak jim to pak povyprávíš. Každopádně my jdeme na pravidla. Zahrajeme ti hudební ukázky z datumu narození tého přesně?
1: 84.
0: 84.
2: Roku, že jo?
1: 84.
0: Jo, ale já bych potřebovala datum.
1: Jo, 28.8.
0: Tak, 28.8. Jsi na Bezdězu se mnou.
1: Já jsem dělata, já můžu.
0: Tak jo, budou to tři hudební ukázky, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. Ty si jeden z nich vybereš a společně ho Lukášovi pošleme. Pozor, tak. Nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to?
1: Tak dobře,
0: roztáčíme právě teď. Factory Celebration. Lákavá nabídka.
1: Jo, je to pěkná letní pecka.
0: Tak si řekni, pokračujeme nebo jdeme dál?
1: Pokračujeme teda...
0: Říkám, pokračujeme nebo jdeme dál, jsem chtěla říct, nebo zastavujeme. Tak jo, roztáčíme kolo po druhé. John Travolta, Olivia Newton. Pomáda.
1: Dáme pomádu.
0: Vidíš se v té roli, že ty budeš Sandy, tvůj Lukáš bude Danny Zuko. Že byste si užili letní romantiku. Tak pojď nám teď prozradit, cokoliv máš na srdci pro svého milého. Ten čas je tvůj právě teď.
1: Je, tak já bych mu chtěla popřát všechno nejlepší a co nejdelší čas spolu.
0: A jak dlouho jste oficiálně spolu? 15 let jste manželé a předtím?
1: A teď 19 let, to bude v listopadu.
0: Ježiš, to je strašně hezký. V listopadu? A kolikátého? To mám narozeniny.
1: 8.
0: Tak to jsem až dál. Každopádně vám přejeme spousty lásky. Ať vám to krásně prostě šlape, škvětá, láska je nádherná, tak ať vám to co nejdýl vydrží. A samozřejmě my tady máme i od našeho partnera něco nezapomenutelného. Od firmy na zážitky můžeš se nejen ty, ale i naši posluchači podívat na web. A máme tady něco pro dva. Takové příjemné s užitečným, kde provozovatel Paintball Game má pro vás paintball pro dva. Takovou romantiku sportovní. Příjemné s užitečným. Zažiješ adrenalin bez limitů, plný barev, vzrušení, endorfínu a především zábavy a taky spousty modřin. Bolí to?
1: Jo, to přežijem.
0: Já ti držím palce, ať nedostaneš ani jednu ránu, ať Lukáš schytá rány, ty ne, protože my ženský jsme takový křehký stvořeníčka a bolí nás to. Ale je to zábava, taky jsem si to vyzkoušela, ale asi znova bych už na to nešla, protože já se bojím těch ran.
1: Dobře, tak se mám na to těšit.
0: Takže doporučujeme všema 10 vyspise ještě, když tak polštářema, jo, pod tu uniformu a tak podobně, ať to tolik neštípe. Každopádně song, který jsi vybrala, letí za tebou právě teď. Mějte se krásně, vydrž nám taky na telefonu, ať víme, kam ten zážitek poslat. Měj se krásně a hezké léto. Ahoj. Hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: hezké dobré nedělní dopoledne. Já nevím, proč furt říkám, že je sobota. Každopádně dneska je 30. srpen, to znamená, že už jeden jediný den nás dělí od konce prázdnin. Prvního se jde do školy, ale pojďme si ještě to dnešní vysílání užít, nejlepší letní hity za posledních 30 let, jinak tomu nebude ani za chvilku. Faruko Pepas anebo Filipova oblíbená zpěvačka z 90. let, která se spíše v dnešní době raději ukazuje na Instagramu, je...
1: Britney Spears bude hrát, ježiš, to já miluju úplně. Jsem měl plakáty Britney Spears, dokonce jsem měl v dětském pokoji polepený dveře, já měl ty bez skla, takový ty bílý.
0: Aha, tam tak to jsme měli asi všichni, ne?
1: A tam všude byly samolepky prostě jako různý, jo, sportovní značky, ale měl jsem prostě normálně i zpěvačky, ale klidně i zpěváky. Měl jsem tam kluky z Lunetiku, Rickyho Martina, což teda jako nenaznačuje, prosím vás, nic, co se dělalo.
0: Jo,
1: takže jako fantastický, úplně ty dveře bych vlastně si teď chtěl někam vystavit, ale nevím, kde skončily.
0: Třeba někde na půdě, každopádně tohle všechno za chvilku, buďte s námi.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Když život prudce zastaví...
5: Zase jsem ji našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK, prostor pro události, na kterých záleží.

0: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.cz.
1: Prázdniny končí, škola volá, Lidlu výbava z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
2: pak hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou neděli, je minuta po desáté a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Po noční střelbě ve švýcarském Aarau zůstal na místě jeden mrtvý a pět zraněných, několik z nich dokonce vážně. Po pachateli policie stále pátrá, informují tiskové agentury. Server Blik předtím informoval, že se střelba ozvala na rave party na koňské dostihové dráze krátce po půl třetí ráno. Seniorní řidiči loni zavinili 66 úmrtí na českých silnicích, letos jich za prvních pololetí bylo 34. V Česku přitom aktivně řídí přes 1,5 milionu lidí starších 65 let. Pro ty, kteří se po delší pauze chtějí bezpečně vrátit za volant, vznikl projekt Zpátky za volant. Nabízí kondiční jízdy ve více než 200 autoškol. První za 800 korun, druhá kondiční jízda je zdarma. Český fotbal čeká první velké derby nové sezony. Sparta dnes večer nastoupí proti Slavii a v případě vítězství může svého největšího rivala přeskočit v tabulce. Slavia zatím drží náskok, oba týmy ale mají za sebou rozdílný vstup do sezony. Zápas 6. kola šance ligy začne ve 20 hodin na pražské Letné. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Zažijte atmosféru obnovených starobylých krovů a objevte to nejzajímavější z kostela svatého Jakuba v Brně. Průvodci vám budou osobnosti z řad brněnských herců a moderátorů. Okouzlí vás mimo jiné historické krovy s multimediálním příběhem i panoramatickou vyhlídkou na Brno. Třeba už tuto neděli z Brna Jitka Valášková.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Dnes čekáme polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť. Odpolední teploty už vlastně skoro stále tropické až na 30 stupních Celsia.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Rádio.
8: Pokračujeme dál, před námi spousty skvělé muziky, co třeba Shaggy nebo Pink, Miles Smith, nejlepší hity za posledních 30 let, až do dnešních 18 hodin a taky druhé kolo narozeninové rulety se bude pro někoho z vás roztáčet, tak buďte s námi a jdeme na to.

Tohle se říká tak trošku italské štěstí. Přesně tohle jsme potřebovali, žádné složité myšlenky, dobrý beat, úsměv a trocha té italské energie. Gabry Ponte, Felicita z Eteru Hit Rádia. No a za chviličku Miles Smith a nebo tahle Rebelka. Která už vlastně Rebelkou ani tak není, ale její muziku milujeme. Pink, právě teď.

0: To ne.
1: Posloucháte Hit Radio s vámi Lea, taky Filip. Tak jak jsme slibovali, tak také učiníme. Druhé kolo narozeninové rulety se bude roztáhnout. Tak pokud chcete zkusit své štěstí a nedovolali jste se při té první, tak teď máte jedinečnou příležitost. 800 937 937. Pokud jste s námi ještě nesoutěžili za poslední dobu a máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak je to ideální pro vás. A k tomu nějaký nezapomenutelný zážitek, co víc si takhle při neděli přát, tak volejte.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
9: Tisku levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Více než 400 vín s neomezenou degustací a jeden absolutní šampion.
12: Přesně tak, jsem František Koudela, předseda VOC Znojmo a zvu vás v sobotu 5. září na festival znojemských vín k rotundě svaté Kateřiny. Přijďte ochutnat to nejlepší ze Znojemska, včetně šampiona Riesling Rýnský z vinařství Davinus. Čeká nás největší neomezená degustace naší podoblasti. Skvělé jídlo, cymbálová muzika Diavan a neopakovatelná atmosféra.
11: Sobota 5. září Znojemský hrad. Nenechte si to ujít. Tak na zdraví.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Olivia Rodrigo. I tohle vám hrajeme, ale teď už jdeme opět roztáčet kolo narozeninové rulety pro někoho z vás. Takže koho pak máme na telefonu? Halo, halo.
1: Halo, slyšíme se?
0: Ano, slyšíme se, kdo tam?
1: Jana.
0: Jana, Janíčko, odkud?
1: Ze Sušice.
0: Ze Sušice, dobře. Kdo má ve tvém okolí narozeniny?
1: Syn bude mít.
0: Syn, jak se jmenuje?
1: Honza.
0: Můžeš si to dát, když tak na ucho ten telefon, strašně z dálky tě slyšíme špatně.
1: Mám to na uchu.
0: Máš to na uchu, dobře, tak když tak někam na signál. Takže Honzi bude mít narozeniny, kolikáté?
1: 16.
0: To už je velký chlapák.
1: No.
0: Za chviličku škola, už to začne pěkně, co? Co pak studuje? No.
1: Teď bude nastupovat na autoelektrikáze.
0: Super. No tak jo, tak mamčo, jdeme roztáčet pro tvého syna Honzíka. Jaké je to datum těch narozenin?
1: 17.9.
0: 17.9. Zahrajeme ti tři hudební ukázky s datumem 17.9. Na tobě bude jeden z těch songů si vybrat, však už to znáš, to nemusím ani opakovat. Jo? Jenom pozor, nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet, automaticky bychom hráli tu třetí. Jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Tak co?
1: Jdeme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Bokem doprava, bokem doleva, Macarena.
1: Tak ještě zase dál.
0: Takže do třetice všeho dobrého, jo? Jenom upozorňuji, že už se potom nemůžeme vrátit k těm ukázkám. Tak jo. Královna Madonna a Holiday.
1: Jo, tak to bezvadný.
0: Jo, máš ráda Madonu?
1: No, spíš, že to je to Holiday, že to tázně nekončí, tak je taky symbolický.
0: Že jo, už je to u konce. Tak prosím tě, teď máš ten správný okamžik, aby si cokoliv mohla sdělit svému synovi, pojď na to.
1: Tak Honzíku, já ti přeju všechno nejlepší, hodně úspěchů a co tě líbí v nové škole. A jsi takový skvělý kluk, jako jsi doteď.
0: To je hezký. Jsi na něj pyšná?
1: Jsem.
0: To je dobře. Tak my se přidáváme takhle dopředu všechno nejlepší k narozeninám, ať ten nástup na tu střední školu je co nejlepší. Každopádně my tady samozřejmě máme i nějaký zážitek a já se tě zeptám, máš ráda kávu?
1: Mám.
0: Takže jsi kafař, nebo kávař.
1: No.
0: Tak prosím tě, my tady máme kávu pražírny Oh My Bean a ty dostáváš od firmy na zážitky baristický kurz, což znamená, že se naučíš připravit kávu vlastně jako profík, se vším všude. A budeš mít kávu tolik, tolik, co budeš potřebovat, že se jí ani nikdy neupiješ.
1: Bezhledně, ani z jiného než jít kafe nepiju.
0: No tak vidíš. Takže gratulace veliká, vydrž nám na telefonu a Madonu posíláme za tebou. Měj se krásně a pozdravuj syna. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A vydrž na telefonu. Ahoj.
1: Ano.
0: Takhle jednoduchý to je. Nebojte, narozeninová ruleta bude i v září. A ty zážitky budou eňo, ňuňo. Už teď se můžete podívat na web hitradio.cz, co tam pro vás všecko chystáme. Hezké dopoledne.

0: Life is life. Hit Radio stále s vámi. Krásné dobré dopoledne. A teď je řada na tom, aby jsme hráli hity jenom podle vás. To znamená hity na přání k vaření po 11. hodině. 60 minut jenom pro vás. Tak si napište na 777-937-777, co byste rádi z éteru Hit Radia slyšeli, pokud možno vaše nejlepší letní hity. Ty písně, které milujete. A když nám k tomu napíšete, co vaříte, jenom bonus navíc.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: To jakoby dojímá.
2: A hvězdná porota.
4: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
2: Superstar. Od 2. září na Nově.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.

zase, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, s kumpány, který mám, patříme do svazu. Vlastní

Nastav si na mobilu upozornění na 7:10. Jsou v tom peníze. Hodně peněz. Už brzy na Hit Radio.

0: Vylepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Give me a D.
3: D.
2: Give me a I.
3: I.
2: Give me a S.
3: S.
2: Give me a C.
3: C.
2: Give me a O.

0: klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
0: tak Mironet. Klikni dvakrát.
2: S Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Co to zas popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou neděli, je tu 11. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Naděje pro pacienty s rakovinou slinivky. Americký úřad FDA schválil nový lék Daraxonrasib, který podle klinických testů dokáže prodloužit dobu přežití zhruba na dvojnásobek oproti standardní chemoterapii. Lék je určen pacientům s metastatickým nádorem, u kterých už předchozí léčba nezabrala. Přípravek nyní ve zrychleném řízení posuzuje také Evropská agentura pro léčivé přípravky. Chodci, kteří budou přistiženi, jak při přecházení silnice používají telefon, by mohli vyfasovat pokutu. Nevšední opatření navrhuje italské ministerstvo dopravy jako součást reformy pravidel silničního provozu. Postihy za takové jednání by přesáhly i 1800 korun. Koukání do telefonu při přecházení silnice zakázali už v roce 2017 v Honolulu na Havaji. A pojďme na sport. Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil 24-letý závodník pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Dnešním triumfem Lukeš napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Vrcholí brněnský Štetlfest, mezinárodní multižánrový festival židovské kultury, který pěstuje rodinnou paměť i živou komunitu. Pátý ročník láká tuto neděli mimo jiné na putování po stopách židovských synagog do židovské tržnice nebo na workshop k židovským zvykům. Z Brna Jitka Valášková.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Dnes čekáme většinou polojasno, jen výjimečně se při zvětšené oblačnosti může objevit přehánka. Nejvyšší teploty, a to hlavně na Moravě, budou stoupat až ke 30 stupňům Celsia.
0: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
3: Hity na přání k vaření, hrajeme teď podle vás 2 minutky po 11. Tak co pak jste chtěli makarenu? Máte jí mít. A co bude dál, tak je na vás. 777-937-777 Summer Party na Hit Radio pokračuje.

Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, kdo jste zažil festival Hradiceze, tak tenhle song tam nesměl chybět, byl skvělej. Kluci z Mirajů to zvládli krásně, Eva Farná z Plátna, prostě boží. Každopádně hity na přání k vaření hrajeme právě teď, píše nám tady Lenka. Ahoj Lonko, prosím, zahraj nám Sigalu Melody pro všechny, kteří jsou dneska v práci. Vůbec nám to neutíká, ale hrajete nám skvěle. Díky moc, bylo by to ještě pro Péťu a našeho Ondřeje. No tak jo, Sigala bude a co bude dál, tak si pište, jo? 777 937 777.

0: Sí que la Melody, la la la la la. Hity na přání k vaření, jenom podle vás. Jdeme opět na jednu z vašich SMSek, vybrala jsem tady od Helenky. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám Underdog Project Summer Jam. Vždycky, když tuhle píseň slyším, vybaví se mi vzpomínky na léto. Je to nesmrtelná píseň, udělala by si nám velikánskou radost. Pozdravuj taky tvého kolegu Davida. A Filipe, už jsi zase David. On je smutný z toho. Prosím vás, Filip není David, David není Filip, Filip je Filip a David je David. Ale děkujeme moc. Nám nevadí, že si je pletete. Filip už je na to zvyklý. Každopádně můžu slíbit, že Summer Jam zazní taky Imagine Dragons, Dragons nebo Rosalyn. A co bude dál, tak si opět napište, jo? Číslo znáte, 777-937-777.
1: Nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firmákový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Extreme sale v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro U Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z Lievito Madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z Lievito Madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
5: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Když život prudce zastaví...
8: Zase jsem ji našel v tramvaji.
9: A vy jste všichni rodina?
8: To nejsme.
7: Vždy je dobré mít se koho chytit.
8: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
7: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hezké dobré dopoledne, hity na přání k vaření. Volat můžete na 800 937 937, dáme teď přednost vám volajícím, pokud chcete slyšet váš oblíbený letní hit. Pak si ho nechte zahrát. A nebo někomu popřát krásný den. Od toho jsme tady, takže 800 937 937. Volat můžete právě teď a samozřejmě psát i vaše SMSky, co byste rádi slyšeli. Tak já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo.
1: Ahoj, halo, tady Franta, Zlína.
0: Fanda? Franta?
1: Ano, ano.
0: Fanda nebo Franta, to je to samý, co?
1: To je to samý.
0: Jak se máš, co děláš a vaříš?
1: No, teďka dělám rajčatový salát, budeme mít řízky s bramborovou kaší.
0: O, bože můj, to bych si dala. Kdo je ta šťastná, komu vaříš dneska?
1: Moje přítelkyně Lenka.
0: Tak zdravíme Leničku, máš šťastného muže. Každopádně, co ti zahrajeme, prozrať.
1: Tak jako vždycky chci, když volám do rádia nebo něco, tak je to Lady Gaga.
0: Abrakadabra. A koho budeme začarovávat a pro koho to bude?
1: Tak, pro tebe, pro Lenku a pro všechny, kdo poslouchá rádio.
0: Děkujeme moc. Tak abrakadabra letí teď za vámi a nechte si chutnat. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji.

0: David, The First Time. Summer Party do dnešních 18 hodin, nejlepší letní hity za posledních 30 let. Pokračujeme, teď ale hrajeme... podle vás, jo. Chodí nám tady spousty zpráv, tak jsme se tady s Filipem snažili vybrat to... takový, to, co vlastně běžně nehrajeme, protože jsme po vás chtěli letní hity. Tak co třeba Kylie Minogue? Spinning Around, skvělá pecka, takže zahrajeme. The Sound of Silence, to rozhodně nesmí v playlistu chybět. A nebo Who Let the Dogs Out? Filipe, předvěď to. Ty to máš rád.
1: Who Let the Dogs Out?
0: Tak přesně tohle tak. Si za moment dáme, tak buďte s námi.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti, a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Zdravím, jsem tady zase, váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru, kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
2: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
3: Špičáku, ty nějak záříš?
4: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
3: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
4: Fakt?
3: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
5: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
4: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: On air.
7: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou neděli, je pravé poledne a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Většina státních hradů a zámků dnes nabízí prohlídky zdarma. Akce se koná po celé republice a podle údajů Národního památkového ústavu už byla velká část kapacity vyčerpána. Zájemci by si proto měli před cestou ověřit, jestli je na vybraném místě ještě volno. Odborníci zároveň varují před podvodníky, kteří se pokoušejí bezplatné vstupenky prodávat na internetu. Celá akce by se měla opakovat 27. září. Zájem o Via Ferraty v Česku roste. Zajištěné trasy dnes vyhledávají nejen jednotlivci a zkušení lezci, ale stále častěji také velké skupiny, třeba v rámci letních táborů. Růst zájmu potvrzují i půjčovny vybavení. Kvůli vyšší poptávce rozšiřují své nabídky a dokupují vybavení. Za poslední rok v Česku přibylo více než 5 nových Ferrat, včetně první důlní Ferraty v Jílovém u Prahy. Brankář argentinské fotbalové reprezentace Emiliano Martinez přestoupil z Aston Villa do Chelsea, kde podepsal 3letou smlouvu. Finanční podmínky transferu londýnský klub neoznámil, ale podle britských médií za mistra světa z roku 2022 zaplatí zhruba 212 milionů korun. Martinez opouští Aston Villa po 6 letech od příchodu z Arsenalu v roce 2020. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Nenechte. Přijďte tak zakončit prázdniny na brněnskou riviéru a užít si den plný zábavy a skvělého programu pro celou rodinu. Nebude chybět ani charitativní běh. Taháky jsou i vystoupení Michala Nesvadby, tancování s Honzou Onderem nebo koncert kapely Mňáka Žďor. Z Brna Jitka Valášková.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
9: Dnes čekáme většinou polojasnou, jen výjimečně se při zvětšené oblačnosti může objevit také přeháňka. Odpolední teploty na maximu na Moravě až 30 stupňů Celsia.
11: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
12: Hezké dobré odpoledne, taky dobrou chuť, pokud právě obědváte. Summer Party pokračuje až do dnešních 18 hodin. Před námi Gustavo Lima a balada. Tak hezkou neděli a dobrou chuť.

Hit Rádio stále s vámi a ještě než nám léto uteče mezi prsty, tak si ho pojďme prostě pořádně užít. Simple Plan a taky Sean Paul přicházejí s písní, která má prostě léto už v názvu. Summer Paradise. A prostě tohle je ten song na chvíle, kdy svítí sluníčko, nikdo nikam nespěchá a jediný náš problém je, že prostě dovolená jednou bohužel skončí. Tak si prosím vás na chvilku představte moře, palmy, drinky, opalovačky, koupačky, slíkačky, nohy v písku. A užijte si jeden z těch letních hitů, které prostě nestárnou právě teď. I gotta find my way back to summer paradise.

0: už jdeme do finále. Posloucháte Hit Radio, prázdniny jsou téměř u konce. To znamená, že i naše summer letní party, kde vám do dnešních 18 hodin budeme hrát ty nejlepší, největší letní hity za posledních 30 let, tak alespoň ještě do těch 18 hodin do dnešního večera to nejlepší z téhle muziky. Tak buďte s námi.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Špičáku, ty nějak záříš?
4: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
3: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
4: Fakt?
3: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
5: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
6: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
7: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
12: Plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
13: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

Odpoledne na Hit Rádiu, krásnou neděli, díky, že posloucháte, taky si nechte chutnat, pokud právě teď obědváte. A když už jsme naladěni na léto, zůstaneme ještě chviličku přesně tam, kde je nám dobře. Co takhle hit Endless Summer? Píseň, která zní jako slunce, moře a den, který by klidně mohl pokračovat až do zítřka, do pozítřka, do popozítřka a tak podobně. Tak si tenhle letní moment užijte, protože kdyby bylo léto opravdu nekonečné, vůbec bychom se nezlobili, co? Tak tady právě teď.

0: Neděle odpoledne, Hit Radio stále s vámi, ale já se s vámi bohužel už pro tuto chvíli musím rozloučit. Ale pozor, naše summer party rozhodně nekončí, to v žádném případě. Jedeme dál až do 18 hodin a společnost vám bude dělat naše Káťa Pechová, takže se máte na co těšit. Tak pokud možno, zůstávejte na ladění, užívejte si léto, dobrou hudbu a hlavně dobrou náladu. Mějte se krásně a brzy čau.
1: Hit Radio City Brno. Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
2: Na pořádný gastrozážitek.
1: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
2: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
1: Pivo pro holky i kluky.
2: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
1: Pivní stáj v Brně na Veveří.
3: Představte si to. Historické hradby Znojemského hradu, výhled od rotundy svaté Kateřiny a v ruce sklenka toho nejlepšího vína. Prožijte to s námi v sobotu 5. září na festivalu Znojemských vín. K ochutnání je více než 400 vzorků. Objevte šampiona národní soutěže pro rok 2026 Riesling Rýnský od vinařství Davinus. Čeká vás neomezená degustace jen za 500 korun, fantastická gastronomie a cymbálová muzika Diavan. 5. září ve Znojmě. Členové spolku VOC Znojmo se těší na setkání s vámi. Na zdraví!

0: z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
1: Pak hrnky,
0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
1: Škola volá!
2: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
3: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti. A to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
4: It's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Prezident Pavel a premiér Babiš obnovují vztahy mezi vládou a hradem. Předseda vlády se s hlavou státu sešel včera po zasedání Bezpečnostní rady státu, a to na prezidentovu žádost. Hovořili hlavně o kybernetické bezpečnosti i o zahraničních cestách. Podle premiéra mezi nimi nepanují problémy ani boj. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích jsou dneska otevřené poprvé zdarma. Den otevřených dveří v celkem 106 objektech ve správně Národního památkového ústavu ve všech krajích probíhá z iniciativy Ministerstva kultury. Opakovat se bude 27. září. Island neobnoví jednání o vstupu do Evropské unie. Ve včerejším referendu o tom rozhodli tamní voliči. Proti bylo 52,8, pro 47,2% hlasujících. Vyplývá to z konečného výsledku sčítání. Proti obnově jednání, která byla přerušena před 13 lety, tak hlasovalo přibližně o 12 000 lidí více, než kolik bylo pro. Debelkajak Jakub Špicár Daniel Havel získal na mistrovství světa v Poznani bronz na 500. Je to v současné olympijské disciplíně jejich první světová medaile. Třikrát byli čtvrtí. Naopak nemocný kajakář Josef Dostál jako obhájce titulu dojel v závodu na 500 metrů čtvrtý.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: Dneska čekáme většinou polojasno, výjimečně se může objevit při zvětšené oblačnosti přeháňka a nejvyšší teploty letní 24 až 28, na jižní Moravě až 30 stupňů.
2: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
8: Tak čo, jak si užíváte Summer Party? Máme 13 hodin s vámi Kateřina Pechová, no a ty nejlepší letní songy za posledních 30 let jedou samozřejmě dál. Za chvilku Alex Warren, teď už ale Bellini. Jdem na to.

Tohle je Alex Voren, posloucháte Hit Radio, krásnou neděli. Krásné odpoledne a krásnou summer party, poslední letošního roku a poslední dny, hodiny, vlastně prázdnin. Dobře, děti mají ještě zítra volno, to je dobře, samozřejmě jim to přejem. Doufám, že už trénujete vstávání raní, ať potom v úterý moc nepanikaříte. My si dáváme ty nejlepší letní songy za posledních 30 let a teď nás čeká song z roku 2015. Původně tenhle song vznikl jako taková folková věc, jo. Taková upřímná zpověď zpěváka Mikea Postnera o tom, jak vlastně po jeho prvním úspěchu ta sláva rychle zmizela. Jo. A původně teda ten song byl takovej pomalej, kytarovka, jo. Jenomže pak si ho napaškal vzal norské producentské duo Seb, no a stala se z toho tahle naprostá hitovka. I took a pill in Ibiza právě teď.

0: Hunter X a Golden v éteru Hitrádia. Krásné odpoledne. Dáváme si summer party, schválně dejte vědět, jak trávíte poslední prázdninový víkend. To mě zajímá moc. Jestli máte pohodu, jo? Možná grilovačka nějaká, něco takového hezkého, anebo naopak malinka to plašíte, protože už je to zase tady. No, pojďme si říct, ano, startuje to celé na novo, děti jdou do škol, jo, opět všechny ty režimy, úkoly a tak dále. Nechci vás tím stresovat, jen mě zajímá, jak dneska ten den trávíte. Pojďte mi napsat 777 937 777, co děláte a jestli si tu neděli děláte hezkou. Já se o to rozhodně pokusím. Za chvilku už tak do uší tenhle song z roku 21, který mimochodem původně pochází z roku 1959. Jo, pořád se k těm starým songům vracíme. Bongoča, už za chvilku.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pam Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Praga Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.
1: Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Ed Sheeran a Old Phone, posloucháte Hit Radio. A jako čekala jsem lecos, jo, že napíšete, co podnikáte nebo tak, ale prosím vás, já jsem strašně šťastná, že nás posloucháte fakt na i unikátních místech, jo, jakože jsme s vámi v kanclu, jsme s vámi v autě, jsme s váma doma v kuchyni, no a očividně jsme s váma třeba i v Itálii v balónu. Ano, to se opravdu teď děje, píše mi Emílie, která si užívá aktuálně let balónem, jsou v Itálii a na telefonu má puštěný Hit Radio. A tak to má bejt. My chceme bejt s váma úplně u všeho, je to naprosto geniální. Emílie, moc si to užijte, protože to musí být fantastický pocit, to musí být naprosto skvělý. My ostatní se můžeme třeba aspoň koupit třeba bublifuk a udělat si balónky, jo, takový vizuální, nebo si koupit balónky, že jo, troška helia, to je vždycky legrace. Každopádně, pro vás všechny, ať už jste v balónu, doma, v kuchyni, někde na zahradě, nebo třeba v práci, tak Summer Party pokračuje a čeká nás teď naprosto legendární duet, za kterým stojí John Travolta a Olivia Newton-John. Ano, samozřejmě, asi víme, že je to song z pomády, jo, to je jasný. No a je to song Summer Nights, kdy se nám na začátku prolínají ty dva trošku odlišné příběhy. No je to skvělý song, tak si ho užijte. Summer Nights, právě teď v éteru Hit Radio.

0: Láska a data, to jsou činašky v éteru Hitrádia. Krásnou neděli. Krásnou neděli a já doufám, že umíte takový to na chvilku vypnout, jo, na chvilku jenom tak se odpojit. Ono je to totiž strašně moc potřeba a hrozně nám to pomáhá. Takže pokud jste celý víkend něco řešili, něco dělali, tak možná je na čase trošičku zvolnit. A hele, s jakýma jinýma hitama, než s těma nejlepšíma za letníma za posledních 30 let, že jo? Navíc už za chvilku nás čeká naprosto legendární skladba, která je přesně takovým návodem, jak se s tím poradit. Don't worry. Be happy. Jo, čeká nás Bobby McFerrin a Don't Worry, Be Happy. K tomu taky Robin Schulz nebo New Kids on the Block. Tak buďte s námi a nebojte se zvolnit.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Co to zas Popaj skuje za pikle?
7: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
8: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok. Freeport, jen 10 minut od Znojma.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka Ashoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
1: Tak Mironet, klikni dvakrát! Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firma na zážitky
4: CZ.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Pozor při nákupu ojetého auta. Podvodníci stále vymýšlí nové triky a podvody. U některých nabídek má kupujícího zmást stočený tachometr, nesprávný VIN kód nebo utajená informace o počtu majitelů či o nehodě. Novinkou je teď i falšování data výroby. Tím se může cena výrazně zvýšit. Informuje o tom Česká televize. Prezident Petr Pavel se ještě nerozhodl, zda se bude podruhé ucházet o post hlavy státu. Odmítá proto, že by vedl předvolební kampaň za své znovu zvolení, jak o něm uvedli někteří představitelé vlády. Kampaň by Pavel vedl až poté, co svou kandidaturu oficiálně oznámí. Své rozhodnutí chce zveřejnit v polovině příštího roku. Rusko chystá masivní údery proti ukrajinským energetickým zařízením. Podle Moskvy jde o reakci na útoky na ruskou civilní infrastrukturu a energetický sektor. Při ruském nočním útoku z pátku na sobotu v okolí ukrajinského města Buča u Kyjeva zahynulo nejméně 38 lidí a desítky utrpěly zranění. Slovinský cyklista Tadej Pogačar se po sobotním tvrdém pádu, kvůli kterému musel v 8. etapě odstoupit z Vuelty, ohlásil fanouškům. V příběhu na Instagramu zveřejnil svou fotografii z nemocniční postele s hudebním podkresem v podobě hitu skupiny Bee Gees Stayin' Alive, tedy stále naživu.
7: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
9: Dneska si užíváme hezkou neděli, čekáme většinou polojasno, pouze výjimečně se při zvětšené oblačnosti může objevit přeháňka, teploty vysoké 24 až 28 na jižní Moravě až 30 stupňů.
7: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
9: A u neděli plnou těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let, jo, to nás čeká i teď. Tak doufám, že si tu neděli užíváte pořádně a že další song vás rozhýbe. Čeká nás totiž Pedro.

Tak čo, zavrteli ste sa Shakira a Loka na Hit Rádiu. A ano, dáváme si tyhle vyletněný rytmy, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let, protože ačkoliv léto samozřejmě pokračuje, nenechte se přemluvit, že ne, jo, léto zatím stále s námi zůstává, no ale prázdniny končí, je to tak, 2 měsíce, opět jste to zvládli, přežili, gratuluju všem rodičům, kteří to udejchali, i prarodičům samozřejmě, tetiškám a tak dále, no všem, co byli nápomocní, i dětem samozřejmě gratulujem, že to zvládli, muselo to být náročné, moc nevstávat. Hodně ponočovat, pobíhat venku, chodit na koupák, jo. Každopádně ano, teď to končí, je čas vrátit se zpátky. No a taky možná na chvilinku čas taky lehoulince zpomalit. Co říkáte? Ale bude se vám to líbit, slibuju. Tohle jsou Last Goodnight a Pictures of You.

0: Taylor Swift a Opelight, posloucháte Hit Radio. Krásnou neděli, poslední prázdninovou, přeju vám krásný víkend, doufám, že jste si odpočinuli alespoň malinkato, no a hlavně, že jste si užívali celý víkend ten Summer Party Playlist. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let ještě zdaleka nekončíme. Francouzská zpěvačka Jane, song z roku 2015, který mimochodem, mimo jiné, oslavuje život a taky odkaz Miriam Makeba, což je slavná jihoafrická zpěvačka. Tak už za chvíli.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž poradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Klikni! Mironet! Nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
6: tak Mironet! Klikni dvakrát.
7: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
9: Tisku levně CZ.
10: Náplně hned.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Vedle tebe usínám, to jsou Mirai, posloucháte Hit Radio. Máme půl třetí a taky summer party v plném proudu. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Mimochodem čeká nás song, který opět přichází s inspirací z historie. Konkrétně Royal Gigolos vzali song z roku 1963. Ten song tehdy napsali John a Michelle Phillips. Jo. O dva roky později je ten song proslavili The Mamas and the Papas, folkrocková skupina. Jo. Takový sentimentální snění o touze po teplé Kalifornii během chladné zimy v New Yorku. Jo, tak my se můžeme teď na chvilinku zkusit do té Kalifornie přenést jen už se songem, který je v podstatě naprostou zásadní klubovou předělávku raného tisíciletí. To znamená, vyrážíme do roku 2004, přesouváme se alespoň v duchu do Kalifornie a doufám, že se u toho budete hejbat. Tohle jsou Royal Gigolos.

0: Eva Max, Sweet But Psycho, jste z Hitradio. Díky, že s námi trávíte neděli a hlavně, že se s námi užíváte poslední letošní summer party. Ano, společně si tady dáváme ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. A jestli někde umí pařit, tak je to Itálie, jo? Co si budem povídat? No a za chvilku nás čekají Colors a Italo Disco. Možná podle názvu už tušíte, co to bude. Takže jestli můžete, dejte ruce nahoru a vypusťte ze sebe všechen stres. Hned vám bude líp. Už za chvilku.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
4: Špičáku, ty nějak záříš.
5: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
4: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
5: Fakt?
4: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
6: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
5: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
7: Když život prudce zastaví...
8: Zase jsem ji našel v tramvaji.
9: A vy jste všichni rodina?
8: To nejsme.
7: Vždy je dobré mít se koho chytit.
8: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
7: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
1: To jako mi dojímá.
0: A hvězdná porota.
2: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
0: Superstar od 2. září na Nově.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Hnutí ANO dál klesá podpora. I tak by ho ale nyní volilo 30,5% lidí v Česku. Ukázal to model agentury Kantar pro českou televizi. Hnutí STAN si polepšilo na 17%. ODS zůstala na 15,5%. Stejně tak se podpora nezměnila pro SPD se 6,5%. Pro motoristy s 5%. Pohoršili si naopak Piráti na 8,5%. Velká část Čechů se nevyzná v údajích na elektroměru, pak kvůli tomu často zbytečně přeplácí za elektřinu i tisíce korun ročně. Až 2/3 obyvatel má problém například rozlišit hodnoty vysokého a nízkého tarifu nebo najít identifikační číslo elektroměru. Vyplývá to z průzkumu energetické společnosti EPET. U pobřeží severního Kypru se dnes převrátil trajekt, na jehož palubě bylo přibližně 270 lidí. Informovala o tom agentura Reuters. Na místě probíhá pátrací a záchranná operace. Byly vyslány záchranné týmy. Zatím nejsou hlášeny žádné oběti. Situace se ale stále vyvíjí. Fotbalová šance liga dnes pokračuje 4 zápasy 6. kola. Právě teď startuje duel Liberce s Hradcem Králové. V 5 nastoupí Plzeň proti Slovácku a Teplice proti Jablonci. Hlavní tahák pak přijde večer. Ve 20 hodin začíná pražské derby mezi Spartou a Slavií.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Dneska polojasno kolem 28 stupňů, v noci polojasno až oblačno, kránu v Čechách i na západě Moravy až zataženou, místy taky déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, nejnižší teploty 18 až 14 stupňů. No a zítra nás čeká v první polovině dne oblačno až zataženo, na většině území taky déšť nebo přehánky a potom bude oblačnost ubývat, většinou až polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty 21 až 25 na jihovýchodě a východě kolem 28.
1: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
4: My pokračujeme v těch nejlepších letních hitech za posledních 30 let. Poslední prázdninová neděle, tak doufám, že si to užíváte. Čekají nás Samuel Jack, David Guetta a Teddy Swims a teď jsou tu Venga Boys. Šalalalala.

David Guetta, tady Svim za Tones and I. Posloucháte Hit Radio. Na letní playlist pokračuje dál. Nás teď čeká mimochodem song, který se proslavil až rok a půl po tom, co byl vydaný. Jo, i to se může stát. Samuel Jack ho vydal v roce 2019. Dokonce je to song, který on sám použil pro sebe jako terapii, protože ho napsal v těžkém životním období. No a nejdřív to nevypadalo, že by se song chytil. A ono jo, o rok a půl později prorazil díky Instagramu. Jo, dokonce na svém vrcholu byl tenhle song nejpoužívanější hudebním podkladem pro krátký videa. No asi pochopíte proč. Protože ten song z toho prostě léto dýchá. Feels like summer právě teď. There was something in the water, made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile. Like your smile.

0: Get this party started, to je Pink v éteru Hit Rádia. Krásnou neděli, krásné odpoledne, 15.15, něco si rychle přejte. Doufám, že jste zvládli, doufám, že se vám to splní, neříkejte, co to bylo, jo, to se nesmí samozřejmě. Už jsme dneska společně byli na Ibize, byli jsme v Itálii, přemýšlím, kam bychom tak ještě mohli pomocí hudby vyrazit. No a napadlo mě, co třeba San Francisco, co si o tom myslíte, tam je hezky. Čo, tak si dáme verzi, předělávku, cover tady tý slavný skladby společně s Global DJs, tomu Kors nebo Jeleni, už za chvilku.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shopro přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
5: Na pořádný gastrozážitek.
4: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
5: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
4: Pivo pro holky i kluky.
5: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
4: Pivní stáj.
6: Více než 400 vín s neomezenou degustací a jeden absolutní šampion.
7: Přesně tak, jsem František Koudela, předseda VOC Znojmo a zvu vás v sobotu 5. září na festival znojemských vín Krotundě svaté Kateřiny. Přijďte ochutnat to nejlepší ze Znojemska, včetně šampiona Riesling Rýnský z vinařství Davinus. Čeká nás největší neomezená degustace naší podoblasti. Skvělé jídlo, cymbálová muzika Diavan a neopakovatelná atmosféra.
6: Sobota 5. září Znojemský hrad. Nenechte si to ujít. Tak na zdraví.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jelen. Skupina Jelen v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo.
0: Věděli jste, že současný světový rekord v plivání melounových semínek do dálky drží muž, který dokázal semínko z úst vystřelit do vzdálenosti neuvěřitelných 22,9 metru, což je délka tenisového kurtu. Tak asi gratulujem.
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: To vás jsou Shouse a Won't Forget You. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásnou neděli, 3:15 za malou chvilinku. Společně si dáváme poslední letošní summer party, což znamená ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Za chvilku do uší, třeba Baker Matt, taky si dáme Beyoncé, no a pozor, nebude chybět ani J.Lo. Jo, pojďte si tu neděli ještě pořádně užít. Další hity do uší za chvilku.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Když život prudce zastaví...
2: Zase jsem ji našel v tramvaji.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
4: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.

0: klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
0: tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes, sir!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 16 hodin, jsou tady aktuální zprávy s Vladanem Hýlem. Prezident Pavel a premiér Babiš obnovují vztahy mezi vládou a hradem. Předseda vlády se s hlavou státu sešel včera po zasedání Bezpečnostní rady státu. A to na prezidentovu žádost. Hovořili hlavně o kybernetické bezpečnosti i o zahraničních cestách. Podle premiéra mezi nimi nepanují problémy ani boj. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích jsou dneska otevřené poprvé zdarma. Den otevřených dveří v celkem 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu ve všech krajích probíhá z iniciativy Ministerstva kultury. Opakovat se bude 27. září. Island neobnoví jednání o vstupu do Evropské unie. Ve včerejším referendu o tom rozhodli tamní voliči. Proti bylo 52,8 pro 47,2% hlasujících. Vyplývá to z konečného výsledku sčítání. Proti obnově jednání, která byla přerušena před 13 lety, tak hlasovalo přibližně o 12 000 lidí více, než kolik bylo pro. Roger Federer korunoval svoji úspěšnou tenisovou kariéru vstupem do síně slávy. Během proslovu při sobotním oficiálním uvedení do vybrané společnosti se 45-letý Švýcar několikrát neubránil slzám. Bazilejský rodák jako první muž vyhrál 20 grandslamových turnajů. Z toho má rekordních 8 titulů z Wimbledonu.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou nejchlet non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v Dabu.
6: V noci nás čeká polojasno až oblačno, mohou se kránu objevit taky místy přehánky nebo déšť. Zítra nás čeká první polovinu dne oblačno až zataženo, na většině území právě déšť nebo přehánky, no a potom přes den vyjasňování jen s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
6: Je to tak, další vyletněný songy jenom pro vás. Bude s námi Katy Perry, bude s námi Karl Wolf, za chvilku taky Olga Lounová, ale právě teď Carnaval de Paris. Tohle je Dario G. Tak co, jste ready?

Olga Lounová je optimistka, posloucháte Hit Radio. Summer Party, ta poslední letošního roku v plném proudu, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. A už mnohokrát jsme se tu dneska vrátili vlastně hluboko do historie, protože prostě dnešní muzikanti si moc rádi berou ty starý songy. Logicky, protože to jsou prostě legendární songy. No a jinak tomu nebude ani teď, protože legendární song Africa od skupiny Toto z roku 82 asi znáte. V roce 2007 si tenhle song vzal na paškál Karl Wolf, libanonsko-kanadský zpěvák a producent, a takhle, jako povedlo se mu to, jo? Takže Afrika, právě

0: Katy Perry v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. Máme čtvrt na pět, summer party stále s námi, nebojte, ještě chvíle zbývá. Ano, ty nejlepší letní songy do uší za posledních 30 let, já doufám jenom, že si to fakt užíváte. Protože některé ty songy to jsou strašný pecky, jo. Úplně nás všechny vidím v bikinách, v jedné ruce drink, jo, v druhý možná slunečník, třeba, co? Paola Čara, Vamos a Bailar, už za malou chvilku.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jak statečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: To jako mi dojímá.
2: A hvězdná porota.
4: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
2: Superstar. Od 2. září na Nově.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
7: Pak hrnky, flašky, kufříky,
6: vyměním za kuponky.
7: Škola volá!
8: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
9: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
10: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
11: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

without you. Luis Capaldi s námi v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A krásnou poslední prázdninovou neděli. Jo, je to strašný, ale je to tak, opět to uteklo, neuvěřitelný. Na začátku měl pocit člověk, že to bude nekonečný, opět nebylo. Zajímavý, jak se to každý rok opakuje. Nevadí, my si dáváme ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. No a za chvilku spolu vyrazíme do roku 98, kdy německá hudební skupina Mr. President vydala skvělej song. Tehdy totiž byla taková vlna pozitivních letních tanečních skladeb. Jo, to je skvělá vlna za mě, výborný. Tenhle song byl že oslavuje radost ze života, tanec, přátelství a sjednocení lidí. Takže si to pojďte užít, jo? A jak je to v názvu? Happy People? Tak buďme, zkusme na chvilku být všichni happy people. Jdeme na to.

0: Fame, Scriptavil I Am. Jste s Hitrádiem, krásné odpoledne. No pozor, před námi v podstatě letní taneční hymna, jo, z roku 2024, to není tak dávno, to je 2 roky zpátky. A takhle, je to song, který bychom měli zpívat samozřejmě hlavně přibližně někdy v květnu, jo, když se léto vrací konečně, nebo v červnu, jo, protože ten song se jmenuje Summer's Back a je to opravdu takový song, který prostě nenechává v klidu. Ono je to totiž taky přepracovaný vlastně Sing It Back z roku 1999, jo? Což poznáte za chvilku, hele. Alok a Jess Glynn, jejich Summer's Back, už za chvilku k tomu Michelle Cello nebo Mark Ember.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
2: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

Nastav si na mobilu upozornění na 7.10. Jsou v tom peníze. Hodně peněz. Už brzy na Hit Radio.

0: Špičáku, ty nějak záříš?
1: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
0: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
1: Fakt?
0: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
2: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
3: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Hey, this is Ava Max. All the hits.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Pozor při nákupu ojetého auta. Podvodníci stále vymýšlí nové triky a podvody. U některých nabídek má kupujícího zmást stočený tachometr, nepravý VIN-kód nebo utajená informace o počtu majitelů či o nehodě. Novinkou je teď i falšování data výroby. Tím se může cena výrazně zvýšit. Informuje o tom Česká televize. Zhruba polovina Čechů považuje vystupování prezidenta Petra Pavla za přiměřené a zhruba třetina si myslí, že je příliš aktivní. Nadpoloviční většina dotázaných se ale shodla, že by měl vládu podporovat. Vyplývá to z průzkumu Kantaru pro Českou televizi. V centru okupovaného pásma Gazy dnes při vzdušném útoku izraelské síly zabili dva Palestince, včetně tříletého chlapce. Dalších několik osob bylo zraněno. Izraelská armáda uvádí, že prý cílila na bojovníka z Hamásu, aniž by poskytla další podrobnosti. Filip Salač první velkou cenu po životním triumfu v mistrovství světa silničních motocyklů nedokončil. Z dnešního závodu Moto2 v Aragonii v sedmém kole. Podle informací televize Nova Sport měl potíže s palcem levé nohy, který mu natekl a znemožňoval řazení.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: V noci nás čeká polojasno až oblačno, místy se mohou objevit déšť nebo přehánky, nejnižší teploty 18 až 14, zítra potom převážně oblačno až zataženo, až později odpoledne vyjasňování, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
2: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
4: Je to tak, ty nejlepší hity za posledních 30 let, letní hity, jsou stále s vámi taky Kateřina Pechová, doufám, že máte krásnou neděli. Budeme pokračovat, teď nachystaná Luna a Vamos a la Playa.

Tak je to geniální, nebo je to úplně geniální? George Michael a Queen, Somebody to Love. Posloucháte Hit Radio, to bylo boží, co? Boží to bude samozřejmě i dál. Díky, že si s námi dáváte tu poslední letošní summer party. Ten poslední prázdninový víkend. Já vím, uteklo to, ale hele. Nenecháme se rozhodit. Ne. Přesouváme se rovnou k dalšímu letnímu songu. A tentokrát do roku 2002. Mimochodem, tenhle song se stal celosvětovým popkulturním fenoménem. Ovládl první příčky hitparád ve víc než 20 zemích světa. Prodalo se jí přes 7 milionů kopií. No a velmi rychle pochopíte, proč. Ono totiž k té popularitě přispěla i ikonická a velmi snadno zapamatovatelná taneční choreografie. Tak schválně, jestli ji z té hlavy vytáhnete. No jo, Las Ketchup a Zerehy, tak koukejte tančit. Chci to vidět, nebo aspoň si to moct myslet, jo?

0: Cheryl a Stumbling, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Tak co, neděle, dobrý, summer party, dobrý, my v ní samozřejmě pokračujeme, ještě nám nějaký ten čas zbývá. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. A jako už toho dneska zaznělo fakt spousta, jo, ale ještě budou. Za chvilku, Hugel a Solto, jejich Jamaican, taky nás Xindl X vezme na dovolenou, no a k tomu se připojí Whitney Houston, prostě dokonalý soundtrack pro vaši neděli. Tak nikam nechoďte.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Ahoj Richarde, čověče, ty mi jdeš jako na zavolenou, mám pro tebe jednu takovou výzvu.
3: Ahoj Kubo, ty jo, tak povídej.
2: Mám jednu takovou nepěknou situaci, jo, ale určitě v ní nejsem sám, jinak bych to tady nevytahoval. Teď mě úplně zamrazilo při pohledu na kalendář, že vlastně končí léto. Hele, za chvíli bude zase -5, kabáty, déšť a tohle. Takže docela panikařím a chtěl bych si ještě užít sluníčko, teplo, pohodu, chápeš mě?
3: No, tak to ještě stíháš.
2: Stíhám to, jo. No, hele, mně by úplně v klidu stačily třeba 3 dny někde, nevím, ale kam je to, jestli třeba bude volno nebo tak. Jo?
3: Hele, úplně chápu. Mám to taky, spousta lidí to teď prožívá, ale vesmír to za nás vyřešil. Nebo teda Slevomat. Ve Slevomatu podle mě moc dobře počítaj s tím, že se nám tohle přesně stane. A sleduj, když tam teď půjdeš, bude svět zase v pořádku.
2: Nekecej, tak co tam je?
3: Jsou tam v akci Last Minute letní pobyty v Rakousku. Mega oblíbená destinace, je to kousek, Alpiezera Wellness, vybereš si.
2: To přesně potřebuji.
3: Takže můžeš být v klídku a ještě vyrazit někam vypnout.
2: Moc ti děkuju za záchranu. Přátelé, je to jasné, mrkněte se na Slevomat a hurá do Rakouska.
3: A dejte si šnicl.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No.

0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Užili jste si to, Xindl X a dovolená na Hit Radio. Na letní songy samozřejmě jedou dál. Prosím vás, teď nás čeká song, který byl extrémně oblíben na evropských diskotékách a taky v hitparádách, hlavně v Německu a Rakousku. A je to, prosím vás, kvůli takovému specifickému důvodu. Tenhle song je totiž ve stylu bubblegum popu. Takže v podstatě žvíkačkového popu. Což vlastně strašně roztomilé a zároveň, když si představíte žvejku, takový tak děláte bubliny a jdete u toho třeba na bruslích, tak přesně to je tím vlastně myšlený, jo? Že to je takový free, veselý. Takže se to do toho léta samozřejmě perfektně hodí, že jo? Tak jdem na to.

0: Castle on the Hill, to je Ed Sheeran, posloucháte Hit Radio. Ještě 20 minut, ještě 20 minut ze Summer Party zbývá. Ano, posledních 20 minut na to dooslavit ten poslední prázdninový víkend. Ať si vaše děti užijou, ještě to pondělí volný. Přeju jim to, budou mít kratší týden. No a vy, prosím vás, přežijte to všechno kolem toho, jo? Spolu se uslyšíme zítra ve 12 u Srdcové. Kyrka Pelnář má ještě stále dovolenou, my mu to samozřejmě všichni extrémně přejem. No a vy si za chvilku užijte další letní pecky. Jako Enrique Iglesias je vlastně stělesnění léta, jo? Za chvilku už Bailando, taky Coro a Talisa, Because the Night, nebo Playa Hity, tak buďte s námi.
1: Pozor, v Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
7: Na pořádný gastrozážitek.
6: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
7: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
6: Pivo pro holky i kluky.
7: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
6: Pivní stáj v Brně na Veveří.

0: nový plot mám.
1: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Stupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.cz.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
5: Náplně hned.
6: Hey, this is Ava Max. All the hits.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Hnutí ANO dál klesá podpora. I tak by ho ale nyní volilo 30,5% lidí v Česku. Ukázal to model agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí STAN si polepšilo na 17%. ODS z Marech. Stejně tak se podpora nezměnila pro SPD se 6,5% a pro motoristy s 5%. Pohoršili si Piráti na 8,5%. Velká část Čechů se moc nevyzná v údajích na elektro. Měru. Pak kvůli tomu často zbytečně přeplácí za elektřinu i tisíce korun ročně. Až 2/3 obyvatel má problém například rozlišit hodnoty vysokého a nízkého tarifu nebo najít identifikační číslo elektroměru. Vyplývá to z průzkumu energetické společnosti EPET. Rusko chystá masivní údery proti ukrajinským energetickým zařízením. Podle Moskvy jde o reakci na útoky na ruskou civilní infrastrukturu a energetický sektor. Při ruském nočním útoku z pátku na sobotu v okolí ukrajinského města Buča u Kyjeva zahynulo nejméně 38 lidí a desítky utrpěly zranění. A nakonec ještě počasí. Zítra čekáme nejdříve polojasno až zataženo s přeháňkami nebo deštěm. Odpoledne pak bude postupně oblačnosti ubývat. Na teploměru naměříme nejčastěji kolem 23 stupňů, na horách kolem 17. Foukat má jen slabý jihozápadní vítr.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky.cz.

0: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Špičáku, ty nějak záříš?
2: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
1: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
2: Fakt?
1: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
3: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
2: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Když život prudce zastaví...
2: Zase jsem ji našel v tramvaji.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
4: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
5: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.

0: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
1: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: nový plot mám.
1: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.

0: Hit Radio City Brno.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
4: Na pořádný gastrozážitek.
3: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
4: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
3: Pivo pro holky i kluky.
4: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
3: Pivní stáj v Brně na Veveří.

0: zlepší si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
1: Na pořádný gastrozážitek.
0: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
1: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
0: Pivo pro holky i kluky.
1: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
0: Pivní stáj v Brně na Veveří.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: blízko, tak všechno mám.
1: Ratata, rararata, trička, ratata, rararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.